0: Senghor, di Khalifa Serigne Amar Fall Mbacké Kadior. Ñu fekk ko mom tam ci talib yi parfa kala lepp ci bisu magal ci setan ziaré ji Serigne Dame Abdourahman Mbacké Khalifa Serigne Modou Dia Mbacké fofé dañ fa tek Serigne Moussobe Mbacké ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké Khalifa Serigne Abdou Fatou Khari Mbacké Serigne Modou Fatou Khari Mbacké sunu joge ci Serigne Cheikh Mbacké Khalifa Serigne Modou Fatou Khari Mbacké dem nak ziaré ji
1: bi anbiy al mardiyan la shak fi kawni bil amin fihi wa bil kitab wal amin.